kráčíte vy raní chodci, snad ne všichni do práce. Od kdy mám ten divný pocit, že vše se musí vyplácet? Od kdy mám to divné zdání, že všichni vědí, co a jak?

kráčíte vy raní chodci, snad ne všichni po flámu. Od kdy mám ten divný pocit, že i když nedám, dostanu. Prý jsou mraky, plachty bílé, lodi s mátou plují dál. Kam odepluli naši

Kopanica, Heligonka, Žianek, to bol Jarek Nohavica. Som sa chválil týmto kurikulú vité, na gitare len pár strún a oči slušne spité.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda

sedral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmý řekl.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových

pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem, od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá.

pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Pouze představy jsou bolestivé, mimo představy se dá všechno přežít. Všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká. Pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí. Nejsou zločiny, za které by se mělo střílet, pouze za lež, která se na všechno říká. Pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí.

nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Je pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku a pak se dožijeme let. V tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenu.

pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny, kdo je ještě jednou uvidí, snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Křesťané prostřeli ubrus svědomí, k stáru je to ubrus, z nejhorší špeluňky, jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí, a že pravděpodobně slunce zapadá za hory, a co je vesmír, snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let.

0: obilí. Stěny budou ze zelený papriky. Uvnitř stůl z tvrdýho papíru.
1: Do oken světlo, jak záclony natáhnu. V krbu

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi, nikdy nejsi, na tom světě sám. Zrob si draka, zaspívej si, pam, param, pam, pam.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí, vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka.

cestě, zda jsem pat. Neodpočívám v pokoji, na těle zvlhlý rovnošat. Neodpočívám v pokoji, na těle zvlhlý rovnošat. Neodpočívám v pokoji, na těle zvrhlý rovnošat. V bitvě jsem přišel o nohu, svého těla se štítím, pohnout.

nezbylo ve mně vůbec nic pro nepřátelské kulky. Nezbylo ve mně vůbec nic pro nepřátelské kulky a bojím se těch úřednic, mají prázdné oční důlky.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

Tom se přihnal parťák Jouza a uviděl Hroudu, jak se drží míchačky a třesne se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení na záchranou zásadu, bez váhání přes zápěstí udeřil ho prudce a že k tomu užil zrovna od krumpáče násadu, tím úderem přidavač.

0: po třetí.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

blízko, tak snad mi neutečeš. Má slova tančí strachem, že se mi pouze zdáš. Jsi mi konečně blízko a přitom hvězdním prachem.

0: všude kolem plochy, bílé plochy jen.
1: Drtíš mě svým.

Sebe dýž lámané, chuť hořkých mandlí a rudér těnky. Pro tvoji chůzi jsem let příliš tenký, jsem nedělní svítání v cizím bytě. Jsem kouzlo chvíle, kdy čekneš, chci tě a já nechám se chtít.

0: точка.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotelu nám jest.

chvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousíček úsměvu. Deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce. Paprsky luceren metají kozelce. A stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Čmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohýbá protučné spropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

na plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými ružními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu doucha zaspíval.

Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říct, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá, veliké.

chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přísní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na současnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě pělobou se zatře, to už tu bylo. S tebou i bez tebe, já o tom něco vím, zasrané STB. Já si to pamatuju, tu hrůzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zbabělce pamatuju, mlčící pamatuju, tebe si pamatuju, má lásko pamatuju. Zahledl jsem v novinách vlastní podobiznu, narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si mačetami četné čety, jako před lety, ty samé věty. A lidé radují se, jak je pravda prostá, dobře mu tak, však on ví, za co dostal. A mezi těmi všemi darebáky jeden z mnoha, vica noha, nějaký vica noha. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou čestnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě pělobou se zatře, to už tu bylo. Jen v jiném duetu, zase se to vrací a je to zase tu. To všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, seznamy zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, zbabělci zase tady, i čistí zase tady, i ty jsi zase tady, má lásko stále tady. Uděláme z tebe kašpárka na niti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti,

chovala za čistého anděla i špinavého raracha. Uděláme z tebe raguina i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe dintily vantily, bude ti to slušet v režné košili. Uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma. Hřebíkem tě přibijeme jako kočku na vrata. Ta ta ta.

ako přímo k zaltnutí a míjela mě auta a v nich řidiči nadutí, až jeden z nich se otázal, zda ne.

Malše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Aj, Moravice, Hornát, Hnilec, Berounka, Mželá, Torice, Váh, Úh, Žiletavka, Jelíšovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Boubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemší, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Dňumbír, Kryváň, Lisá hora, Velká Fatra, Čerchov, Sněžka, Ještě má Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvinger, Rachovka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Každý rapštejn, konopiště, milotice, Frýdlan, Trábí, Kozí hrády, Křepinice, Helštejn, Terštejn.

káva a já musím ven. Raní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytní, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek, samý modrý křeslo nakukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru, na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky. Chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou nevez. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít. Proto nesmím zapomenout autobalzám vzít, ještě bednu vercajku a teď už můžem jet, my jsme trampy motoroví.

Ačiū, kad atėjote.

uprostřed noci mi měsíc usnout brání, rozbité zrcadlo už nikdo nezachrání. Sezbírám střípky a čekám na poledne, jak zboží na dobírku, co nikdo nevyzvedne.

Ztratil jsem řeč, půli slova. Chytla mě křeč a já to zkoušel znova. Ztratil jsem směr, půli trasy. Ber to jak ber, jsou tu špatný časy.

konec nastane, až tahle píseň přestane, kapela přestane hrát. Takže nám zbývají ještě asi tak 2 minuty 50. Takže měl by nastat klid,

takže měl by nastat klid. Jenže co když nechci zastavit, lepší než cíl je běžet. Ať se furt něco děje, radši chci umřít v běhu.

tak já už jdu. Jestli tohle má být opravdu konec, vypni mě. Klidně to zmáčkni. Já se teda samozřejmě nebojím. Já jsem v životě neudělala nikomu nic zlého. Ano. No, až na... No, to je jedno. Každopádně teď, myslím, kvůli tomu už nevolejte. To vyřešíme všechno až tam. No, a ještě vlastně... No, a

0: už fakt jdu do fejdu, do fejdu. Já odcházím. Já pořád odcházím. Pořád odcházím. A ještě jsem vám chtěla samozřejmě říct základní sdělení téhle desky. Který by mělo přijít samozřejmě až úplně na konec.
1: Je krátce po páté.
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

nestaral jsem se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli,

do nich se občas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trusk ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích. Sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice. Do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice. Můj trup je opilý přívaly slaných vod. Já prkno poseté žhavými půlměsíci.

Kníkem z Friska, který toužil poznat svět. Jak slyšel o zemi, kde písek zlatem blízká, zabalil a vyrazil hned.

0: byl po nich jen dřevěný kříž.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.

přece bys v tom, brácho, nejel sám. Jen si zvá...

pukalo srdíčko, hořela tráva, ve spadlém záboji zahynul strach. Spraví se písničkou bolavá hlava, rána se zahojí, však z trávy zbyl prach. Počítáš vrásky, co se neměla večer, a po tvářích teče ti v slzách prošlej se. Spaku ti lásky,

hořelo srdíčko, pukala skála, ze tmy se vynořil strach s bílou holí. Ta noc přestírou ničkou, již se tak bála, když srdce dohoří, skála se drolí.

tečný, nechli jsi stál, sechce vytečný, a místenka tvá už neplatí, hospodu máš, hned zatratí.

Seděli v parku, ona a on. Slunce už haslo, jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon, až v kostech

Mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál, ten zmatek v srdci já dávno znal. Na konci neon zablikal, to nápis hotel zval.

lesách, jen otisk těla v peřinách, tak jenom rukou lehce mách a nechal všechno být. Ale ztratil se jeho klid, tak jako s jarem let, jen tím, že jak mlín se točí svět. Hodiny v srdci tikají,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Ráno co ráno sprečne tě, stahujem zvonění a rychle zastúm, kde se nic nikdy nesmění. Lžíce se talíř v něm jídlo, na jedno kopyto, k čertu a hned se poveze.

slunci nejvíc zatoužíš, když přijdeš do díry. Říkají tomu suchary a je to nad kámen, zuby si na nich dočista, dočista už.

půlnoční expres, kdyby mi zasvítil na chvíli. Po slunci nejvíc zatoužíš, když přijdeš do díry. Sokolí hyusnu honem pryč, pryč, abys pospíchal, jinak tě zavřou na všechno.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

všechny mý děti a ženy, bída a prohnutý stoly. K srdci mi vedou nějaký drátky, možná to bude cesta zpět, možná to bude cesta zpátky. Tak

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty jsi zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlechtý.

jde. A to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté. Srdce už mám samý stech. A ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá, a já jen čekám, kdy povolí hráze, nerisknu si bez ohledu.

vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech.

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou. Rijeme držkou v zemi.

ještě budem spolu smát. Prej si to musíš srovnat v hlavě a chceš mít na pár týdnů klid. Odešla si

se z lásky stává pouhej zvyk. Všechno to můžem vrátit zpátky. Ještě to prosím, lásko, zvaž. Snažil bych se číst mezi řádky.

noci set. Poslouchal peřeje a vážný řečivet. S rybářem ve tmě já neviděl z něj víc.

kde mi bylo líp. Poklidná řeka, daleko, daleko od moře chyb.

psaní doporučeně. Setřel jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně. Káč, káč, píp, píp, chrochty mňau, kříp.

jsem rukou psaní a kouká zasněně. Razítko hladil dlaní, myslím to též na stěně. Káč, káč, píp, píp, chrochty mňau, křičel celý dvůr. A já se rozhlídl a řekl čau, koko, řekl kur. Odcházím, řekl jsem já, do města dodal jsem.

nebe od západu plane. Soumrak ujihnou, skály rozpukané a těžce houstnou vůně nočních kvítů.

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra. Ráno co ráno zurčení skřivánčí, váhadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění, i lín se pohne, ač ploutev mu dřevění. Sedm ryb navěky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikly potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra.

stroj, když v zatáčce předjíždí vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup,

obstojný vůz. Škoda, že jsem jenom malej českej, zvyklej spíš na zbytky a zmínkány, co chroptí, jak před smrtí, mě občas jímá strach a hlas. Chtěl bych zpívat o silnejch pažích, o pevném pohledu,

mi jich ujelo a věci byly jinak, než jsem chtěl. Pojď se potkat dřív, než vystoupíš na koneční. Do duší a hrdel a statků, než nejvyšší nám řekne ven. Přemýšlím, proč ti to říkám, asi že jsi jako děcko,

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

Hledáš cestou mraku, kam se došel, nevíš sám, už teď bohužel. Pospícháš cestou vlaku, kam si to jel, nevíš sám, už teď bohužel. A vítr se vrací sem k nám.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o korunách.

Mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. Vrákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje pohladě.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Nedá se popřít to, že půvab měla, a její vůni tu měl jsem taky rád. Desítky snů mi vzala zcela a dokázala řád.

Tam na nádraží je mi vždycky blaze, výpravčí mají mne za cvoka. Nejsem smutnej, to jen saze, za tou lásce mi občas do oka.

vlastně sám. Měl jsem říct asi víckrát, jak jsem šťastný, že tě mám. Dobře vím, často

Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za dva rumy a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě, vznikly mi

cenu ti toho rostokožce originál, nosrožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zaboukla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a s medvědem nadáváme jako jeden na ty naše slepy.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

stokrát vyzkoušená slova na česaný hluk. Co duši zaléhá, co v uších zaléhá, zvuky aut, zvuky cest, co nás dovedou.

jet. Mě opustilo štěstí, ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál 9 hodin 25. Jako bych dostal pěst.

i když jsem hrál jen písničky obsaný z pásku. Pak psal jsem vlastní pro ní, my love, želétem voní a marně hledal

pěti do očí podívám, až v žaludku mě zamrazí, i když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný.

jako slunce se sobou směje. Tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný. A víc už není možný.

jako svět se kolem otáčí, tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit, vždyť víš, že to není možný.

jako vojáci. Stojí nesmyslně v řadách proti sobě, slib, že mi nebudem, i když víš, že to není možný.

aby texty písní píšu uchlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají muži a že to tam zpívá?

Kde kdo řekne, tomu nám Ježíš straší. Ještě, že to vstupný nebylo dražší. Já vám tu zrád jezdím na venko, do chalupy tým.

když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou z očí sny a stvá,

písní. Na prášek srdce rozmělní. Šel jsem dál tou vůní raní, kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak a já se najednou zas díval na svět zpříma. Teď už možná tvému štěstí

Петрим Шуловим. А проч дивни смуток мимам, то снад се нигде не довим. Вдич снад и смрт е менее важна, než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi Tondo na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopnost.

Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus po onu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne.

0: se vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy, jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho pak doktor křísi.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

maloval jsem kdysi portrét duší. Drahný léta visel v rohu nad pianem. Když umřela,

dohudobky. Pani má lektorka tance, když někdy upadl jsem do depky.

teď hlásí jeho jméno a tribuny stávají, tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

vítám zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

Oděrka v srdci, citlivý místa, musíš to střebat.

plantací bez květin, bez lesku, za skomírajícího potlesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer.

života. Sedni si a dobře se dívej a pamatuj, že život jen tak nezapomíná, na neštěstí účast je povinná, jednoho dne budu.

nenechal, žádné věci v šatně, všichni v kabátech sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně, proč jsou všichni tak bledí? Kdyby se tak dal život vrátit zpět, pokusil bych se lépe rozumět všemu, co jsem tak špatně chápal, tak málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval. Dopadlo to jinak.

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

ptáci trůlaví, ztrácejí se ze svých hnízd a kolem vohní nad Sázavou přibývá nám prázdnejch míst. To jenom na mapách jsou ohrady a každá země svůj čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když noci telegraf babího

leže, voní dole ve stoje. Královny baťáků tu čekají na svý prince. Až přinesou jim krabičák, anebo aspoň mince. Holešovické paničky jdou.

Pořád se vidím, jak z krátkej katí mě dvě hůlky koukají a moji zlatí zpívají doma u starého stolu a srkají pivo a smějou se spolu. Zpívají doma u starého stolu a z rádia Sputnik pípá jim dolů. Už děda mi říkal, kam by si spěchal, a já ho tam s bábou za sebou nechal.

tak jsem si naběhl. Usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid. Tak do světa.

moc rádi věří a sobě se jinak než ostatním měří a zlatýmu teleti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí a tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.

kam se schováš brácho, kam hlavu dáš, až vítr a déšť, ty kapky ledový, ty na ramenou začnou tančit čardáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléb.

vysielame vo Rádiu Folk.

po paměti, lhostejný jestli podobný je ti, štětce a plátno, ať klidně zbalí Salvátor Dalí. K hlavě mít musím i tvoje tělo, a tak to zkusím jako

jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlaný hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Bandoleros hrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

mám ten svět a kraj, kde vládne pravda a dobrý mrav. Tak rád mám ten svět a kraj, kde jeden je druhému druhem. Tak rád mám ten svět a kraj.

Otče náš, prej si na nebesích, přijď království tvé, a když ne, nedá se svítit, a když jo, chtěl bych to cítit. Včera večer mě potkal smutek, až to v podbříšku za sebe. Šlo jenom o to, šlo jenom o to, abych se dostal do nebe. Tak poraďte mi dobrý skutek a nemyslím jen na sebe. Vždyť, co

0: dívám se pánu bohu do oken. Jsem pěkně drzej, vzdychám. Máš se asi nazdař Bůh a promiň, že ti tykám. Sedíš se tam jako monarcha, občas uděluješ Oskárka. Za ty naše běžní trampoty já je mám. A co ty? Včera večer mě potkal smutek, až to v podbříšku za sebe. Šlo jenom o to, že nechce se mi do nebe. Šlo jenom o to, že nechce se mi do nebe.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

Stalo se mi při modlení, že mi řekli, to správný není, a já jim to tenkrát věřil. Brzy jsem zapomněl, jak jsem dřív žil. Stalo se mi po půl roce, připadal jsem si jak vonuce, přitom mi jen knížku dali, aby si mě k sobě připoutali. Stalo se mi za dva měsíce, vydělal jsem si na tisíce, sotva na tom něco změní, že moje svědomí čisté.

a tolik špíny. Proč nedělal to radši jiný? Musel jsem však držet hubu a krok. Pro moji banku to byl slušný rok.

nad Javorovým. Slunce se raduje, básníci hádají, z kolika pádů je složené francouzské podstatné jméno. A vůbec, co je podstatné, potichá seno. Básně jsou slovy a zrcadla obrazy, od nichž se světlo jen z lehůnka odrazí. Zaťuká, pozdraví, popije, posedí, zmizí a zase vše zahalí do šedi. Tolik barev, tenhle.

Někdo spokojí se třeba s málem a někdo zase chce být motýlem, snad si šťastnej hovniválem.

0: tornate da mamma.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
2: Už jako kuk, já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes, zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřených loktů

kolik drahocených rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející. Ani nevíš, co bych dal za tvé oči.

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic. Nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející. Ani nevíš, co mi dá za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal.

věřil jsem, že třeba jednou v Blaníku se chlapi zvednou, pak se žádnej prevík neschoval. Ale svatý Václav se svou partou celý rok jenom chrápou, vidím, že se zázrak nekoná. Tak za pár let, až budu starej, hluchej, slepej, vymazanej, prostě, až se spustí, opět neschoval.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Jednou si rozložím na koberci mapu světa a kde si tam, kde jsou lvy, možná zasvítí věta, já ji přečtu a nebude co hledat.

srdce, slunce, na Ikare. Nevěřit na počasí, zírat jak věrná moje stará, v parku se k mladším hlásí.

Scházejí, ovšem jenom pokud jsou, a když někdy ulpět smějí, do hloubky mnou otřesou, otřesou mou vírou v sebe, v budoucnost a celý svět. Klidně si to v hlavě přeber, ale chytřejší je nemyslet.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

a přeci jsme to my z času klauniát, záření i tmy, něco jsme našli.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Bazilejské před Šantánem modrý svět, je slyšet hlasitý smích občas klarinet.

Bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám. Ostatně jako vždycky, když si výjdem s Mariánem.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zlebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákej tu žáby.

Když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou a když ti fešná angličanka přede dveřmi řekne zasnou, když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoj

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo, řekněte mi, co se to tu stalo, odkud to sem přišlo, kde se to tu vzalo, co se to tu stalo.

projde, řekněte mi, co tu všecko projde, co tu všecko projde, než k něčemu dojde, co tu všecko projde.

řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde? A co s námi bude? A kam to asi půjde?

Rádio Folk. Váš klidný prostor.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí,

prudké jsou svahy dívčích ší. I boků v stálém úplňku. Srdce jak slívy v díži kroutí se a sví, když noc mění krev v pálenku. Sladkost se do těla tancem vpíjí, už neudržíš myšlenku. Jen ať se běží, když je venku zbijí, vyroste znova z oddenku. Modrá jsou světla v očích sirén, na přídích policejních aut. Čet mačká z noci sirné pyré, šelma už chystá další raut. Jenomže lásku nevyklidí, láska se zcela nestratí, až zase vklouzne do snu obětí a viděn, rád za ní účet zaplatím. Až zase vklouzne do snu obětí a viděn, rád za ní účet zaplatím. Rád za ní účet zaplatím.

Bouřka v kopcích, vinice u vesnic, zmizel s nocí měsíc, půl měsíc, cesta vzhůru nás vede od lidí, a kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy si dobýval, teď jenom

nás je víc, nežli na nebi hvězd. A co je lží, co ještě musíme snést, jediným znamením je tvoje čest. Sundej si sluchátka z uší.

a přimolu braky, však nad každým ráhnem. Spytivé vlajky se hodlají zpět,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

Folk. Hlava nad vodou. Radio Folk.

dobrý československý socialistický stát.

Víte, ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje svačinojí vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si většího světáka.

takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadě lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dát. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si dejma se masli. Po Evropě jezdí, dělá tiráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

pravda. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

Asi se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc.

Věřte, že mi srdce bije i v kakimunduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

Teď už mi říkej tak, jak chceš, kdo pro tě vlastně jsem. Řekni, co celé roky říkala jen čtyřem hluchým zdem. Teď už mi říkej, jak ty chceš, země měřič nebeských sfér. Sladký a dochvilný jak kozina, švejk český a hasfér. Tak mi říkej, jak ty chceš, Nikola Šuhaj, tajemník. Jánošík, co má všechno na háku, smrš.

Teď už mi říkej, jak ty chceš, v jaké roli pro tě vlastně jsem. Říkáš Mozartův Don Juan zpívaným kastrátem. Tak mi říkej, jak ty chceš, vegetariánský vůdce mas, Don

0: ohni lásky ryzí kov. Když říkala jsi, tolik tě miluju, že ani nemám slov.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál, pořád ještě něco chybí. Jenom blázen by to vzdal,

slunce pouští, ve vlasech chmíří déšť a barvy duch. A cesty zpátky zmizely někde v houští. Těžko se smířím s tím, že už nejsem dobrodruh.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Můj děda býval blázen, texaskej a hasver.

pod mladými oběšenci. Stříhali dohola malého chlapečka.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Kdybych dokázal přemluvit čas,

Tančil jsem s Marií v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo zednický varhany, forte a tak dále. Příše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marií v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal, za chvíli po mně už

voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský. Já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský. Uvěř mě, Marie, jsou z tebe celý hin. Já jsem tvůj Dalibor, Otelo, Lohengrín. Když se mi nepodáš, dám ti

tančil jsem s Marií ve čtvrtý skupině, aby to nebyla docela otrava, dveře se rozlítly a já jsem uviděl,

мархо, чухněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost. Zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země. Já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil pár facek. Vyhráli vejvoda,

a zloba, zamrzlá doba, zamrzlá doba. Z mraků se sype sníh a zloba, zamrzlá doba, zamrzlá.

Něco tu zamrzlo na obloze a mlha je tolik hustá, jako ti

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagón se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuk.

0: jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33. 33.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

pěšky prochází rušnou ulicí, v očích má podivný vzpět. Nikdo ho nevidí, jak věčně bloudící hledá svůj ztracený klid. Jen občas

0: středověk tiší z jeho slok.
1: Čas velkých činů a velkých slov,
0: cinkání číší a brnění lesk.

tma do mysli vhání minuty nás dvou. Proč teď není včera, kdo umí vracet čas?

ty klidně budeš spát. A pak, až odbíjí na věži

do pipí džin. Skutečnost potrhlá dál marně hledá rám. Obrazy na stěnách, obrazy

ты наполнишь мою душу.

to, že všechno je tak, jak má být. Všechno je tak, jak má být. A vždycky nějaký počasí a vždycky

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagón se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven, ať jí si zvuky zní.

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď král už jen kohouti a my 200 metrů

pivo točilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se posadil

무리심 무리심 우리를 리심 싸고 리심 부부 Whisky mít krkuš plopucha, jsem slizký jako ropucha, já jsem marin vší a jsem nebezpečný.

zál, úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody. Černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nachází

cigára, kdo touží poznat bavalský vězení. A kašle na to, co mu doma řekne stará, rád si s námi v džejlu místo vymění. Mezi zloděje

až nás pustěj, zase budem venku. Budem odsaď padat jak ten prout. V prvním lokále si dáme nalejt sklenku staré kukuřičné z

Cítím bolest v kostech, vždy když leje, máme po radostech, lásko zleje. Umíraj mi buňky, to jsem dopad, nemůžu pít trůňky, kurník šmat.

více, jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33, 33. 33.

to jsem já, každou chvíli se v trní zamotám. Měsíc ne a ne svítit, jen podle hlasů, jak se zdá, a podle hvězd mířím, bráškové, k vám.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem

Nikdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil

Nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy nevěděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v prach.

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil.

Výlet nad vrcholky Alp dvojce přátel měla v plánu, chutě využila k tomu sportovního aeroplánu. První vpředu pilotoval, druhý za něho si sedl a kochali se oba a motor pěkně před. Náhle ten, co sedí vzadu, volá, dochází nám benzín. Říkáš něco, křičí pilot, blbě slyším z kombinézy. Koukej přistát, volá zadní, je to vážně nouzový. Mluv nahlas, křičí přední, já tu slyším kulový. Neslyším, křičí ten vzadu, proč nic neděláš, máš přistát. Neslyším, křičí ten vpředu, přidej už pro pána Krista. No tak co je, volá zadní, na co čekáš do prčic? Přední řve v tom strašným randálu, holt musíš křičet víc. Teď už vážně volá zadní, zbývá nám už jen pár kapek, nezlob se, huláká pilot, ty si vážně ticho šlápek. I hned přistaň, volá zadní, sic nás čeká jistá smrt, už to pochop, řve ten vpředu, tady je slyšet velký prd. A tak jak to v letadílku všechno rachotí a píská, tak se pilot nedozvěděl, že má okamžitě přistát. Tu náhle motor stich, tu pěšky tlo v nádrži. A ty dva tak

Potácíš se na rohu, po kapsách hledáš klíče, ale nevíš ani, kde leží tvůj byt. A naproti v okně se rozsvítilo, ženskou siluetu si tam snažíš představit.

někdy zařvat na svou fantazii. Způsobil udívek paniku. Dnes mladý chlapec z duší romantika, sotva se těší pozornosti žen. A když pak, proč mi ten vůl vole vyká? Jo, to on bude asi postižen. Jo, to on bude postižen.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

cítiť. Karburátor, rozdielovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stierače, tuše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, ozeď, ostrom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat kocům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

Rozespátým marně hledám oči tvé a ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu, ač není podpisu, je třeba prošetřit, autor se bojí.

a svoboda je čistej. Lepší na něj dávat pozor, to si má být jistý. Včera se stěhoval pryč od nás svoboda na nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a pak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty. K bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usmívavej svoboda, my totiž

je třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putná. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci tak.

oči, už viděl jsem dřív. Ve městě Betlémě viděl jsem dřív. Kolik je Herodů, kolik je náměstí, kolik je psíků,

0: v zrcadle smrti. Tadap, tada, dadap.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

poslouchat, moh bych vyvádět, co bych jen chtěl. Tu a tam bych ocasem zavrtěl, neuměl bych lehnit.

0: ní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Těsně před občanskou válkou dusíme Gettysbergy, Mostary a Těšíny. Máš záznam v bestiáři, jdeš s baseballovou pálkou, fakt věří.

0: 路。
1: V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

chápu jak olev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volám rozervaný. Anděli, už se zjev a už se spánek blíží a očička mi blíží.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ticho, od rána sněží z topolů. Závoj, co je rozléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou.

Ty jako můra, co se pod lampou trýzní, kyvadlo v hodinách. Jsem zralé žito ráno před sklizní, ve spovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí. Chodím po městě a do kůry domů, ti ryju vyznání, duše se vznáší.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží.

s křikem se ženou k pláži, konečně smějí se, co se nemá, vlnky se neúnavně snaží a hladina je němá. Jednou ta řeka sama ráda poví, že od prostředka taje na břehu písek, že je z brusu nový a že vysychá od okraje. Oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uši jim nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

sklenice stojí plná a za ní zeje prázdno, rozvalit hráz, než přijde velká vlna, prozatím není radno. Za ní už čeká jenom chtěné, na zlatou nit se rybka chytí, ještě se plachý synek leká, šupinek jež se třpití. Moře je tam, kam teče řeka, snaží se napovědět, sestřička prosto řeká. Jenže i ona spává po obědě a na ř ještě čeká.

a nestuj stranou, poslouchej, co říkají. Budou hrát na schovávanou, děti se k ním přidají. Pikolík mezi tím zmizel, tiše popřál dobrou noc. Nechtěně jsem úspěch sklízel, pak mi přišel na pomoc. Do tvých

skončíme s tou schovávanou, pak ti naše odpovím. Třeba kde jsou kytky, jen tak k mání, a kde hvězdy blikají, a jak splníš všechna přání, která šeptáš potají.

ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý, jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Vím, jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody, žádné fráze uvařené z vody,

jej hoře jsou jak radci uvěznění v noře, v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

jak dýka, mi probodla duše, a tobě má lásko, jde o to tež, a tobě má lásko.